Poslušate oddajo Shockcast na Radiu Koper. Koper. Koper. Koper.